Sport Music. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Hit Radio.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: si hledáš, i mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
1: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
0: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je 7 hodin a první zprávy, vítejte u nich. Ti, kteří nestihli hlasovat včera, mají šanci ještě dnes od 8 do 14 hodin. Pak se volební místnosti uzavřou a volební komisaři začnou sčítat hlasy. Výsledky budou k dispozici na volebním webu. Po pondělním projednání státní volební komisí budou vyhlášeny pravděpodobně v úterý. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb. Instalace trvá jen krátce, což ale nemusí platit ve chvíli, kdy lidé půjdou volit. Digitální a informační agentura proto žádá, aby aktualizaci nenechávali až na příchod do volební místnosti. A pojďme také na sport. České fotbalistky vstoupily do baráže o historicky první postup na mistrovství světa porážkou. V úvodním utkání na domácí půdě podlehly Skotsku 0-2, když o osudu zápasu rozhodly po změně stran branky Vejrové a Emsliové. Situaci českému týmu zkomplikovala v závěru také červená karta pro Krejčiříkovou. Odveta čeká svěřenkyně trenérky Klimkové v úterý na hřišti soupeřek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Kaštanové dopoledne si dnes můžete užít na severu Čech. Lesní správa v Litvínově pořádá v sobotu dopoledne sběr kaštanů spojený s výsadbou mladých stromů a také zábavou a ukázkami pro děti. Představí se hasiči, policisté i lesníci. Akce probíhá od 9. do 12. hodiny a to v areálu Loučky.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Smutně dnes budeme vzpomínat na ty poslední dny, dnes očekáváme převážně zataženou, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Odpolední maxima o 16 stupňů Celsia.
7: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
8: No jasně, tak vám přejeme hezký víkend, krásnou sobotu. Máme 3 minuty po 7 hodině. Filip už to vlastně dneska naznačil, jo? Dneska my budeme vysílat v podstatě jako takový dědečkové.
9: Jo, jo, to bejvávalo, prosím tě. To ještě svítilo sluníčko.
8: A tak, no.
5: To už nebude dneska, no.
9: To tak jako... se na to pojďme podívat, to nebylo moc,
5: jak to nebylo moc, jak starý pán. Já už neumím mluvit tak starý pán.
9: Já ti říkám, prosím tě, hele, dáme si toho Pitbulla, potom Kristýnus Akvária a pak tady bude Pojtika, jo. Takže, přátelé, hezké ráno. Kde mám zuby? Kde mám zuby?
7: Hit Radio North Music. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

s Poetikou. Vstáváme u nás na Hit Radio. Máme sobotu 10. října a důvod, proč 10 minut po 7. hodině jste vzhůru, těch důvodů samozřejmě může být víc než dost. Nemohli jste dospat, čeká vás nějaký pracovní úkon, nebo třeba sedíte ve volební komisi, i to samozřejmě může být pro někoho důvod, proč vstávat takhle brzo, protože za nějakých 50 minut se nám znovu otevřou ty volební místnosti a to dneska až do 2. hodiny odpoledne. Nevím, jestli už jste to zvládli, já jsem teda včera křížkoval, házel jsem tam jednotlivý křížky, dokonce i k lidem, který vůbec neznám, ale tak nějak jsem tam došel. Musím říct, že vlastně ta volební místnost, do které jsem já včera byl volit, tak ta je velmi improvizovaná. A hlavně členem komise tam byl takový týpek, takový pán, já jsem ho viděl úplně poprvé. Normálně tam jako nebývá v té komisi, ale měl takovou tendenci komentovat kohokoliv a hlavně taky cokoliv, jo. Takže kdokoliv přišel, aniž by se na cokoliv zeptal, tak pán hned říká, vám to ale dneska teda sluší. Tak se všichni tak nějak zarazili. Pak jsem přišel já jsem přišel těsně před 10. hodinou večer, tak jenom jsem slušně pozdravil a už jsem dostal takový, no, nějak pozdě, ne, nějak pozdě. Tak přátelé, dá se s tím nějak vypořádat, ale zase nechtěl bych být členem té komise a sedět tam s ním celý den. To si myslím, že potom musíte mít vyhučenou úplně hlavu. Co se týká tedy voleb, tak já si myslím, že to dneska ani sledovat nemusíte. Ono totiž někde bude sečteno až v neděli ráno, takže já bych tomu nechal ještě trošku jako odfuk a v neděli se na to můžete podívat, kdože vám to bude šéfovat tý vaší obci nebo ve městě. Vy mi dejte vědět na 777-937-777, jak jste na tom s tím sobotním vstáváním, co vás vytáhlo z postele takhle brzo ráno. No a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát skvělou muziku. Tady jsou Banners a Someone to You a za pár minut si dáme Taylor Swift a Fate of Ophelia. Hezkou sobotu, my jsme Hit Radio, ať se vám hezky vstává.

0: Takhle se vstává o víkendu. V sobotu s námi máme 7 hodin a k tomu 19 minut. Posloucháte Hit Radio. Taylor Swift nám dohrává The Fate of Ophelia. Mimochodem Taylor Swift, nejúspěšnější umělkyně v historii Video Music Awards. Samozřejmě hudební televize MTV dlouhodobě pořádá Video Music Awards. Ten letošní ceremoniál se konal ještě vlastně na konci září. A Taylor Swift tam získala 3 sošky, celkově 33 trofejí a překonala tak dosavadní rekord své kolegyně Beyoncé. Takže tahle holka je v podstatě absolutně na totálním vrcholu. V podstatě jeden z předsedů fanklubu takzvaných Swifties sedí naproti mě, protože prostě Philip Taylor Swift přímo miluje.
1: Já vás zdravím, dobrý den. Největší fanoušek Taylor Swift. Já dokonce i vím, že plakáty se normálně lepí doma na zeď, ale já mám normálně polepený okýnka v autě. Já je vlastně nemůžu stahovat ani, jo, protože bych si zničil tu krásu, co tam mám. Mám nové přední, zadní a vlastně i přední čelní sklo, kousíček takhle vpravo nahoře mám samolepku Taylor Swift.
0: Projdeš s tím na technický?
1: Tam jdu až v prosinci, takže do té doby to musím opatrně, velice opatrně sloupnout, aby to šlo znovu použít.
0: No takovou českou Taylor Swift, pojďme si to říct na rovinu, to je Eva Farn. Mimochodem, co říkáš na to, že je volná teďkon?
1: No, já si myslím, že si bude chtít chvíli užít svobody,
0: aha,
1: ale chtěl jsem teď říct, že od té doby, co vyšla ta zpráva, já se v tom nechci pitvat, ale že ty texty, to jsme se o tom bavili včera, no, najednou dávají strašný smysl a já si úplně té písničky jinak vážím teď.
0: Tak Perpetuum mobile si dáme už za chvíli a přejeme vám dobré ráno. 7.20.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Hit Radio.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je ráno, sobota, nějakých 5 minut po půl osmé. Posloucháte Hit Radio, přejeme dobré ráno, dáme si Nickelback, dáme si také Alvaro Solera. Ale přichází Filip a pojďme zjistit, co se děje.
1: Ranní update.
2: Japonský buddhistický mnich Sogaku Taguchi, miluju ty japonský jména vždycky, vstoupil do 31 letech, respektive v 31 letech do naprosté 12 let trvající izolace. V chrámu nahoře Hiei bude zcela odříznut od vnějšího světa i jakýchkoliv kontaktů s lidmi až do září roku 2038.
0: Kdo mu řekne, že už je konec?
2: No podle mě už mu to nikdo neřekne, on už se nezbudí. Australské úřady řeší na první pohled spíše úsměvný případ záměny dětí při vyzvedávání ze školky, ale nikomu ze zúčastněných v tu chvíli do smíchu nebylo. Odpovědná osoba, která to způsobila, přišla okamžitě o místo. Muž v Sydney totiž místo vnuka vyzvedl ze školky cizí dítě a zjistil to prý až doma.
0: To se stává běžně.
2: No a tady něco pro nás, Kubo, pro milovníky aut, protože jen chvíli se radoval mladý Francouz z vysněného vozu. Poté, co si ho vyzvedl v prodejně. Pouhých 15 minut poté ho totiž přistihli četníci při velkém přikročení maximální povolené rychlosti, což v jeho případě mělo za následek nejen zabavení řidičáku, ale také pokutu ve výši 100 000 korun.
0: Zapomněli jsme dodat, že tím vozem, který si ten mladý Francouz koupil, byla Dacia Sandero.
2: Aha.
0: Na 50 cel, neuvěřitelný
2: 53.
0: Tak vám přejeme dobré ráno. Tohle je Hit Radio a tohle jsou Nickelback. Hezkou sobotu.

0: dostali jsme se do začátku milénia, tohle jsou Lasgo a Samfin. Mimochodem videoklip k téhle písni se točil v Česku, v Praze. Když se na to podíváte, dejte si to na YouTube, Lasgo a Samfin, a najdete tam hlavní nádraží v Praze. Lehce po 7:45, představ si, Filipe, kdo dneska slaví svátek, to mě docela překvapilo.
1: Hele, mohl bych si naklikat třeba Google, ale neudělám to.
0: Marina.
1: Marina?
0: No.
1: To je z Chorvatska jméno.
0: Jsem právě vůbec nevěděl, že normálně v českém kalendáři. Marina, 10. října, ženské křestní jméno, má latinský původ, člověče. Domácí podoba Marka, Mana, Rina, Márinka, Maruška.
1: Bylo by možná zajímavý si projet český kalendář, jaký jména to obsahuje, protože Marina, to jsem tady taky nevěděl, že vůbec je v českém kalendáři.
0: A my teď vyzýváme všechny Mariny, aby nám napsali na 777-937-777, aby se nám legitimovali, jo? My žádnou neznáme teda.
1: No ale známe třeba paní, co nám píše pravidelně sem do víkendu, a to je Marila, takže to je skoro stejný.
0: Vidíš to? No, to je dobrý. Takže Marilo, my moc zdravíme a dneska máš svátek.
1: No počkej, já se jdu podívat, jestli Marila vlastně musí taky být, ne, v českém kalendáři.
0: No to nemusí, ne? Asi.
1: No nemusí, protože taky není. Takže Marilo, máš oficiálně svátek. Tenhle posvátný den 10.10. by sis mohla pamatovat a pak si oslav samozřejmě ten, který máš klasicky.
0: Ano, gratulujeme! Za chvíli Lady Gaga.
2: A věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách.

0: Calvin Harris, těsně před 8 hodinou, přejeme vám dobré ráno, za chvíli nabídneme čerstvé zprávy, abyste věděli, co se děje okolo nás, no a i po 8 na Hit Radio velká muzika a velké hity, třeba Avicii.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je 8 hodin a další zprávy jsou tady, vítejte u nich. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí ji dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. Dostupnost vlastního bydlení pro mladé lidi v Česku je v kritické situaci. Kvůli vysokým cenám nemovitostí a drahým hypotékám si většina mladé generace nedokáže pořídit vlastní byt bez masivní podpory rodiny. Podle aktuálních průzkumů už zhruba 2/3 rodičů svým dětem s bydlením buď finančně pomohly, nebo s tím v budoucnu počítají, přičemž často obětují i vlastní úspory. A pojďme také na sport. Téměř 4 měsíce po zranění, které utrpěl na mistrovství světa, nastoupil za West Ham fotbalový reprezentant Tomáš Souček. V předehrávce 9. kola 2. anglické ligy proti Queen's Park Rangers byl bývalý reprezentační kapitán v základní sestavě, ale střídal už poločase, kdy jeho tým prohrával 0-1 golem z penalty právě po jeho faulu. Zápas už skončil 1-1, když Bowen z West Hamu neproměnil v 90. minutě penaltu, předcházel ceremoniál k uctění památky brankářské legendy West Hamu a bývalého hráče Queen's Park Rangers Lučka Mikloška, jenž v polovině září v 64 letech zemřel. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Návrat do středověku můžete zažít dnes v archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Od 10 hodin čeká návštěvníky bohatý řemeslný a historický program k Mezinárodnímu dni archeologie, například dobová hudba, workshopy a ukázky práce hrnčíře, lazebníka, tiskaře, skláře a dalších. Ochutnáte taky středověkou kuchyni.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
9: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ale později odpoledne a večer by mělo oblačnosti ustávat. Nejvyšší teploty v závislosti na poloze v Čechách až 16 stupňů na jižní Moravě, ale Jakube, až 18 stupňů Celsia.
0: Ty kráso. A misionářská poloha kolik?
9: 25.
12: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
0: Tak se smějte, přátelé, máme 3 minutky po 8 hodině. Já vím, někde je to takové až skoro podzimní sichravé počasí, ale co chceme, no, máme 10. října. Sobota je v plném proudu, hezké ráno, no a máme před sebou samozřejmě skvělou muziku. Tohle vás probudí, jestli to náhodou už nestihla káva, cigárko a podobné věci. Avicii a Levels, za pár minut taky Hozier, no a my jsme Hit Radio, tak ať se vám dobře vstává.

0: 10 minut po 8 hodině, sobota a taky Hit Radio s vámi. Dneska 10. říjen. My už jsme navázali na to, kdo dneska vlastně slaví svátek, což je celkem netypické jméno, Marina. Ale pozor, k tomu dnešnímu dni se nám vážou další věci, které lze oslavovat, jo, protože jako slavit se dá kdykoliv, stačí si najít důvod, jo? A představte si, že dneska je Světový den duševního zdraví, což s Filipem k tomu asi nemáme moc co říct.
1: No my dva určitě ne.
0: Máme ovšem Světový den vajec.
1: Sezónem vajec dneska je. A tak to je ale velice důležitá věc pro lidstvo.
0: No zejména pokud jste si řekli, že jste teď vstali po 8 hodině a říkáte si, co my si dáme ke snídani. No přátelé, dneska to nemůže být nic jiného, než nějaké krásné volské oko, nějaká omeletka, hele cokoliv.
1: Hele, mám tady ještě jedno zajímavou věc, 10.10. rok 1979, napadá tě tak, co tak mohlo jako vzniknout?
0: 1979, no. Je to dopravní stavba nějaká?
1: Ne, je to ohledně her.
0: Tetris?
1: Ne, do prodejen a heren zamířila kultovní videohra Pac-Man.
0: Nekecej!
1: Jo, no. 1979, nechce se mi počítat, kolik je to let, hodně.
0: Dávno, už hodně.
1: No, hodně, skoro tak. 50.
0: Takže jestli jste někdy hráli Pac-Mana, což jako já jsem to hrál, ale dobrý jsem v tom určitě nebyl. No a završíme to něčím, co třeba jako potěší řadu žen a Richarda Krajča, je Světový den kabelek.
1: Mm-hmm. Tak tomu jsem nikdy moc neholdoval, člověče, mám doma jenom dvě.
0: Z krokodýlí kůže samozřejmě. Tak dneska si vyberte, co oslavíte 10. října. My vám k tomu po ránu pustíme skvělou muziku. Tady je Sebastian, Rub a Leeds a za pár minut taky Cyril. Ať se vám dobře vstává, Hit Radio s vámi.

0: sobotní ráno Cyril a Stumble Nen. To je skvělá muzika, kterou vám hrajeme, a to 20 minut po 8. No a dneska se musíte rozhodnout, jestli budete tým pláštěnka nebo tým deštník. Potom ještě taky můžete být pravda. Tým nechám na sebe kapat, jo? To je jako speciální odvětví. Klidně s námi vysílejte. My jsme tady s Filipem k dispozici na 777-937-777. Ty seš tým pláštěnka?
1: Já pláštěnku nemám vůbec. My jsme kupovali vůbec... Jeli jsme do Rakouska před 3 měsícema a já jsem si kupoval svoji první nepromokavou bundu v životě, protože mělo pršet.
0: Vodní sloupec kolik?
1: To nevím, ale byla drahá docela. Stála si 3,5 tisíce, tak věřím, že bude snad dobrá. A mám ji na celý život už.
0: Pokud máš teda nepřiberu, sebou?
1: Nemám ji sebou, protože jsem přijel deštníkem na kolečkách a vůbec ven nevycházím.
0: Ano, tým deštník na kolečkách, to je taky speciální věc, protože jakmile prší, tak řada z nás si bere svého plechového miláčka jako svůj deštník. Prosím tě, já jsem tým pláštěnka, což je zvláštní. Ono v tom vypadá jak idiot, že jo, vždycky. A já jsem si koupil svoji první pláštěnku na Formuli 1 do Maďarska před 3 roky. Hned jsme ji využili samozřejmě a od té doby nerad držím ten deštník, připadám si většinou jako ten průvodce turistů po Praze. Takže nosím pláštěnku a je důležité si říct, že je úplně jedno, jak u toho vypadáte. Nikdy u toho nebudete vypadat dobře. Tak dejte vědět na 777-937-777. Dáme si Leony, Imagine Dragons, za chvíli.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: s Emou Drobnou. Vstáváme u nás na Hitrádiu. Dobré sobotní ráno. 3 minutky po půl deváté. One Republic vás čekají taky David Guetta. Aktuální DJské číslo 1, protože bylo vyhodnocení prestižní ankety DJ Mag Top 100 a David Guetta se už po 6. umístil na absolutním vrcholu. Teď už ale Filip a čerstvé aktualitky.
1: Ranní update.
2: Tak čekal jsem, že mě představíš jako Filip Guetta, ale nestalo se, zklamání, jdeme na to.
0: Je to Filip z Guetta jenom.
2: Kanaďané si, tady jako divný, tady začít číst tady o Kanaďanech, jo, ale pojďme na to, pojďme se ustředit. Kanaďané si začali všímat, že jim z domu mizí oblečení. Pachatelem nebyl člověk, ale kocour Leo. Ten pravděpodobně nosí domů ponožky, spodní prádlo nebo svetry. Jeho rekordem je dokonce 9 kusů oblečení během jediného dne.
0: On si to neoblíká, že jo?
2: Já nevím, prej viděli nějakého kocoura v ponožkách včera. No pojďme dále, Hilda Jacksonová se svého 105. roku rozhodně nezalekla. Zaměstnanci domova důchodců jí připravili diskotéku se světly a DJem. Oslavenkyně si večírek pořádně užila a dokonce si zatancovala, i když už prej jí při pohybu používala chodítko. Na parketu s ní bylo asi 70 dalších lidí.
0: Málo se ví, že tím vlastně DJem, který to byl David Guetta, který tam hrál.
2: Na utance ještě zůstaneme, protože, pardon, majitelka obchodu v Novém Jižním Walesu chtěla trochu rozveselit své zákazníky, na dveře proto umístila jednoduchou výzvu, kdo při vstupu zatancuje, dostane kávu zdarma. Lidé se nápadu chytli a před kamerou začali spontánně tančit. Majitelka říkala, že chtěla do své komunity přinést trochu dobré nálady. Tohle se mi líbí.
0: Ale to já bych asi taky zatančil, člověče.
2: Hele, jdu na to.
0: Pozor, přátelé.
2: Dostanu kávu zdarma.
0: Neuvěřitelně nekoordinované pohyby v tuto chvíli ve studiu Hitrádia a skoro až ano, vypadá to, že nová kyčel bude potřeba. Doufám, že stále ještě tančíš.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na pozimní večery. Letní pocit s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Pink a Million Reasons a Million Dreams. Právě teď u nás Hit Radio City je s vámi. Přeju vám dobré sobotní ráno, lehce po 8:45 a příjemné vstávání teda těm, kterým zazvonil budík až před chvílí. Představte si, že velkolepá dáma Rihanna má doma přes 170 stále nevydaných písní. 170, to je jako peklo, jo. Takže písniček má opravdu dost, jenom zřejmě nechce nikomu pustit. Nikdy neuvedla, jestli to je jako důvod, že třeba jako nejsou dobrý, nebo že prostě se jí nelíbí, nebo jsou nedokončený. Prostě poslední album přitom vydala před 10 lety, takže to znamená, že jako náboj má, ale je to v podstatě jako mít doma plnou ledničku a tvrdit, že doma nemáte nic k jídlu, nebo mít plný šatník oblečení a říkat, že nemáte co na sebe. To se přece neděje, že jo? A víte co? Tak si jí dáme už za chvíli. Rihanna SMM. No a spousta další muziky vás čeká. Další velké hity, jako vždycky tady u nás. Tak dobré vstávání a hezké ráno. My jsme Hit Radio.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitradia Not Music 777-999-958. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Richard Krajčo byl včera u nás ve studiu a dozvěděli jsme se přímo od něj, že vlastně včera vyšla nová deska. Po dlouhé době nová deska kapely Kryštof. My jsme si pouštěli i ve vysílání samozřejmě nějaké nové písně. Mimochodem jmenuje se Půlnoční hřích, stejně jako ta písnička, která právě teď dohrála. 9. hodina už za chvíli, posloucháte Hit Radio, dáme si Dana Bartu nebo Temper Septy, ale to všechno až za chvíli.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je 9 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem, s úvodním slovem kolem 3 hodiny. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos je to po 15. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, následně komise začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Tisíce mladých Čechů v Česku pracuje na černo bez školení i základní ochrany. Nová studie ukazuje, že stát nedokáže kontrolovat zprostředkovatelské řetězce a děti přijímají nelegální podmínky jako standard. Inspekce práce sice ročně provede přes 20 000 kontrol a uloží stovky milionů pokut. Problém ale stále přetrvává. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šanghaji. Portugalského tenistu Nuna Borgese porazil 6-3, 3-6 a 6-3. Roli favorita potvrdil 19. hráč světového žebříčku za rovné 2 hodiny. Borgesovi dal 12 S. O postup do třetího kola hraje ještě Dalibor Svrčina. Jeho soupeřem je Tomáš Martin Echeverry z Argentiny. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na dnešek připravil zámek Duchcov večerní hrané prohlídky, které přesunou návštěvníky do roku 1901, kdy zdejší hrabě odjíždí na cestu do Indie. Prohlídky vycházejí každých 20 minut, je to od 17 hodin až do 20:40 a jsou vhodné od 12 let.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, postupem dne ale začne oblačnosti ubývat. Maximální teploty, a to zejména na Moravě, odpoledne až 18 stupňů Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
0: Je to tady, přátelé, hezké ráno, i když okolo 9. hodiny, nevím, jestli jako říkat úplně ráno, ale tak dobrý den, hezkou sobotu 10. října. Máme před sebou samozřejmě skvělou muziku, Dan Barta je připraven, On My Head, za pár minut Temper City, ale my se vrhneme taky na jedno velmi zajímavý téma. Já nevím, jak moc si užíváte podzim, jako jestli se ho užíváte do sytosti, ale představte si, že zima už klepe na dveře a dává o sobě vědět, jako celkem dost. Takže kde právě sněží, to vám řekneme už za chvíli. Filip se trošku zděsil, ale no tak je to tak, no, chlapče.
6: Už sněží někde, jo?
0: No, bohužel.
6: On řekneme za chvíli. Možná.
0: Tady jsou snowboardáci, ale to se úplně hodí. 3 minutky po 9. Dobré ráno.

0: Takhle chutná sobota, nějakých 9 minut po 9. hodině, tak hezké vstávání a dobré ráno. Ano, 10. říjen, to je dnešní datum, přátelé. Podzim si neužíváme příliš dlouho, vypadá to, jako by skoro nebyl, protože, a to je pro mě celkem šokující zpráva, ski areál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal tento týden s výrobou technického sněhu. Není to tak úplně, jak si myslíte, jo? Já to uvedu trošku na pravou míru. Já jsem říkal, že se podíváme na místo, kde v tuto chvíli v České republice sněží. Jasně, sněží technicky a ještě takzvaně do zásoby, jo. To znamená, že když pojedete přímo do té Rokytnice nad Jizerou, tak tam jako pravděpodobně ty kopce neuvidíte bílé, jo. Tak zas takovýhle šílenci to nejsou. Ale oni tam mají takový ty boxy, do kterých si vlastně jako vyrábějí technický sníh, a který potom, když je nejhůř, tak ho vlastně rozprašují zpátky na sjezdovky.
1: Takže ty se nás jako normálně obelhala. Mě jsem... i naše posluchače.
0: Říká se tomu mystifikace.
1: Mystifikace, dobře, takový clickbait, můžeme říct.
0: Trošku clickbait, ano.
1: Jo, já jsem se teda ještě, než si ty řekl o tom technickém sněhu, samozřejmě, jelikož jsem takzvaná Kafka, dal online kamery a říkal jsem, že tam žádný sníh není. No a pak jsem přišel na to, že jsi normální lhář.
0: Je to tak, já jsem se dokonce koukal i na kamery, jestli náhodou na sněžce aspoň jedna vločička, nic, člověče. A kdybyste chtěli jet na sněžku lanovkou, tak máte dneska smůlu, protože to jede zase jenom do půlky a potom už si to musíte vyšlápnout celý, ale ta kamera, která na sněžce je na poštovně, tak musím říct, že jako zobrazuje, že to tam nevypadá moc hezky v tuhle chvíli.
1: Koukám na to teď.
0: Že jste tam asi tak jako v mracích, musí tam být jako hrozně, ale sníh tam není, jo. Možná si v Tatrách bude, ne?
1: To asi bude, ale tak to asi nestinu, vysoké Tatry online kamera zkusím, ale ještě jsem chtěl říct k tomu, k té sněžce si vím, že to nejvíc naštve, vyšlápneš to, jsi úplně vyřízený a pak nevidíš nic.
0: Víš, kolikrát se mi to stalo?
1: No, mně hodněkrát právě, takže proto to říkám. Naposledy jsme takhle platili v Rakousku za docela drahou lanovku na Kaprunu, no a neviděli jsme nic vůbec, třeba na 3 metry jsme viděli.
0: Ano, je dobrý si předtím právě kouknout, jaké bude počasí a tak nějak to vyhodnotit, ale myslím si, že z několika návštěv sněžky, asi tak ze 4 se mi podařilo mít hezký výhled jednou. Tak co ty Vysoký Tatry?
1: No, koukám na to, sníh tam není, člověče.
0: No tak to je.
1: Takže není nikde.
0: Jestli ani u Slováků není sníh, tak jenom v Rokytnici nad Jizerou a ještě ten technický. Tak jo, Hunter X, Golden, za pár minut Lil Nas X a spousta dalších. Ty největší hity u nás na Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: Tady přírodní ukaz. To je teda tak, že moc zdravíme a kdybyste si přece jenom chtěli už teď 10. října sáhnout na sníh, byť technický, tak Rokytnice, Harachov jako určitě. A jestli nás posloucháte z nějakých dalších lyžařských středisek, tak klidně napište, uděláme vám takové malé promíčko, protože tam máte sněhové vločky a to nás baví. Dáme si už za chvíli další skvělou muziku. Liam Payne připraven s Ritou Orou a nebo taky klasika od Cher.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmodernější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pocit si náladu.

0: Jeleni dnes po ránu, Hit Radio a samozřejmě taky víkend v plném proudu. Přátelé, mám pro vás jednu zprávu, teda, která mě velmi potěšila, protože se vrací, ano, I'm back. Arnold Schwarzenegger se vrací v 79 letech na filmová plátna, respektive tedy na platformu Prime Video, která je od Amazonu, jo. Chystá se totiž nová vánoční akční komedie a ta se jmenuje The Man with the Bag. A přátelé, Arnold Schwarzenegger ve svých 79 letech hraje Santu Klause.
1: Ježišmarjo. A do toho bude dělat nějaký promo i na vrtačky a tak, ne?
0: To je dost možný, je to dost možný, člověče.
1: A víš, že on už v jednom vánočním filmu hrál? Rolničky, kam se podíváš, znáš?
0: Asi jo, no.
1: Asi jo, tak tam on teda nehrál, tam on chvíli si taky hrál na Santu Klause pro svýho syna, tam hrál teda tatínka, takže to byla jedna z mála rolí, kde on jako nebyl nabušený a Terminátor a tak. Takže už jeden vánoční film měl za sebou.
0: A líbilo se ti to? Jako umí to zahrát?
1: Hele, já to měl na kazetě na VHS doma, takže já jsem si to pouštěl furt, ale je to, víceméně dal bych tomu asi 31% zpětně takhle.
0: No, každopádně v té komedii, kde teda Arnold Schwarzenegger bude hrát Santu Klause, tak mu ukradnou kouzelný pytel z dárky a pomoci mu musí potom zloděj, to znamená, že ono vlastně toho zloděje z pozice Santy Klause přetáhne na dobrou stranu a společně vlastně ukradnou ten kouzelný pytel z dárky a celé to uvidíme na té prémiové Prime Video platformě 2. prosince letošního roku, nicméně trailer už je venku.
1: Má smysl na to teda vůbec koukat teď po tom, co jsi nám prozradil ten spoiler celý děj?
0: Uvědomuji si, že máš trošku pravdu. No nic, tak dělejte, že jste to neslyšeli. No, tak prostě Arnold hraje Santu, to je všechno, co jste se teď dozvěděli. Alex Warren, Hit Radio.

0: je Robin Schulz, hraje u nás na Hit Radio. Příjemné sobotní dopoledne ve 9:45. No a jakou muziku vám naservírujeme do té desáté? Tak vrátíme se do roku 2005. Schválně, co jste tou dobou dělali, když tohle hrálo všude? Samozřejmě originál Irene Cara, What a Feeling Flashdance, tohle je verze od Global DJs, připomeneme si ji už za chvíli u nás na Hit Radio.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman.

0: je sobota. U nás v naší hudební společnosti, my jsme Hit Radio. Za chvíli tu máme 10. hodinu, což znamená, že vám opět budeme hrát ty největší hity, konkrétně třeba Vzpomínka na Blondýn, Eva Farná s Mirajem tady budou a spousta dalších. Za chvíli taky čerstvé zprávy, tak s námi vydržte.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Po reprezentační pauze je tu opět liga. FK Teplice versus SK Sigma Olomouc. V neděli 11. října od 15 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná ve 13 hodin fanzóna na ochozu stadionu pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
3: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, 10. hodina, další zprávy, vítejte u nich. Z Lávkova mostu v Praze spadlo dnes ráno do Vltavy policejní auto. Tři lidé, posádka vozu a běžec, který přispěchal na pomoc, vyvázli bez zranění, ale byli podchlazeni. Na místě zasahovali hasiči z čluny. Nabouraný vůz se podařilo z vody vytáhnout. Okolnosti nehody jsou zatím nejasné. Češi letos dováží stále více ojetin a téměř polovina z nich je starších než 10 let. Za zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá překvapivě odlišná část trhu. Zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem. A pojďme také na sport. Filip Salač odstartuje do nedělní motocyklové velké ceny Indonésie ve čtvrté řadě z 11. pozice. V kvalifikaci třídy Moto 2 český jezdec obsadil 12. místo. Po trestu pro jednoho ze soupeřů se ale na startovním roštu o jednu příčku posunul. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Kaštanové dopoledne si dnes můžete užít na severu Čech. Lesní správa v Litvínově pořádá v sobotu dopoledne sběr kaštanů spojený s výsadbou mladých stromů a také zábavou a ukázkami pro děti. Představí se hasiči, policisté i lesníci. Akce probíhá od 9. do 12. hodiny a to v areálu Loučky.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Dnes z převážně zatažené oblohy bude občas pršet, později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 15 stupňů, na jihu Moravy až 18 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
3: Tak jsme tady, přátelé, hezké dopoledne, 10 hodin k tomu 3 minutky. No a sobota v plném proudu. U nás na Hit Rádiu Enrique Iglesias, Blondie. A jak jsem říkal, třeba taky Tayo Cruz. Kromě jiného dneska, prosím vás, je 10. říjen, v televizi startuje Stardance. Chceme vám říct, jenom abyste neměli strach, s Filipem tam nejsme opět, ale jak sami jste už určitě zaznamenali, Stardance do příští řady bude mít novou moderátorskou dvojici. A my to opět nebudeme.
1: Nebudeme, jo. Oni nás nevybrali teda.
3: Oni nás nepozvali ani na konkurs, člověče, to se obávám.
1: To nás jsme nemuseli propálit, já jsem chtěl říct, že jsme tam byli předevčírem a ještě nám nedali vědět.
3: Nic, no, to tak. Nevím, kde jsi byl ty, ale mě tam teda nepozvali.
1: Tak to nebyl Stardance asi.
3: Hele, komu budeme fandit ve Foxtrotu třeba?
1: Já nevím, já se přiznám, že vůbec nevím, kdo tam bude letos.
3: Vojta Dyk, to je jediný jméno, který
1: jo,
3: si pamatuju.
1: Jo, tak faníme Vojtu Dykovi, ten přesně zpívá spartianskou hymnu.
3: No, tak a dost. Enrique Iglesias právě teď. A po 10. hodině vás stále zdravíme a přejeme hezkou sobotu a hlavně co nejlepší víkend. S Hit Rádiem.

Toto jsou Blondie a Mária. Sobotní dopoledne u nás na Hitradiu. No a dneska večer, přátelé, dneska večer to začíná. Ode dneška se zase trsá po obýváku a zase jsme všichni experti na to, jak se pokládají paty na zemi při valčíku. Startuje totiž další ročník Stardance. A pojďme si říct, že mezi hlavní hvězdy rozhodně patří Vojta Dyk, Tomáš Matonoha anebo třeba taky Radek Štěpánek. A největší šance, alespoň podle bookmakerů, se dávají Vojtovi Dykovi. On je totiž přesně ten typ člověka, co se ráno probudí, protáhne se a vypadá, že má natrénováno daleko víc než všichni profíci. No a pak tu máme nezdolného lva Radka Štěpánka. Vůbec sportovci to většinou mají opravdu jako velmi natrénované ve Stardance a já věřím, že i on ukáže nejenom sílu a svaly, ale že to tam prostě rozbalí. No a pro nás muže hlavní lákadlo jednoznačně Sára Prachař Sandeva. To si myslím, že bude velmi pěkná podívaná. V každém případě, chlapi, zapomeňte na fotbal. V sobotu večer se u nás doma bude zase řešit jenom držení rámu, propnutá špička a tak dál. Dneska to celé začíná. Stardance je tady. No a tohle už je Eva Farná a Miraj na Hit Radio.

Asi už jste zaznamenali, že na televizních obrazovkách se zase hledá superstar. Ano, Československo hledá superstar. No ale taky je to 22 let, dlouhých 22 let, přátelé.

0: I celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
3: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Hitrádio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu nám dohrála Aneta Langerová. No a přejeme stále hezkou sobotu. Představte si, že si na Instagram chcete dát nějakou fotku z dovolené, z narozenin, nebo třeba ze svého oběda. A Instagram vám k tomu vždycky nabízí nějakou písničku, že jo? To je naprosto normální. Jenomže se taky pár týdnů zpátky stávalo, že vám nabízel jednu a tu samou písničku neustále, zas a znova, jo? Přesně to se dělo lidem po celém světě. A Instagram si teď sype popel na hlavu, protože neustále doporučoval píseň od americké rockové kapely Creed z roku 1999. Higher. Možná, že patříte mezi ty uživatele, kteří tam tuhle, alespoň pro nás bych řekl, pro Evropany, pro Čechy, jako neznámou kapelu, takže jste ji tam prostě měli a bylo vlastně úplně jedno, co jste zveřejňovali, jo? Jako takhle, špatná písnička to asi není, ale asi ji nepotřebujete jako soundtrack úplně ke všemu. Někteří už dokonce začali prý spekulovat, jestli si kapela tuhle propagaci nezaplatila. Ale nakonec se ozval samotný Instagram a přiznal chybu algoritmu, omluvil se a oznámil, že vlastně neví, proč se tak děje, ale že to nějak zatrhnou, tak vidíte. A pak, že rádia hrají pořád dokola to samé. Vůbec, tyjo, Instagram to dotáhl ještě dál a ještě se za to musel omluvit. Lost Frequencies a za pár minut Damiano David. My jsme Hit Radio a přejeme dobrou sobotu i krátce po půl jedenácté.

Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Easy on Me s Adele u nás na Hitrádiu. Lehce před 10:45. David Guetta vás čeká, taky činasky a jejich selhání. A nevím, jestli jste si to všimli, ale už se zase všude mluví o bitcoinech. Chvíli bylo kolem nich takové trošku ticho, ale najednou zase všichni řeší, jestli ho koupit, nekoupit, kolik to stojí, jestli už třeba náhodou není pozdě. Přitom dneska už kvůli tomu nemusíte mít jako nějaké extra výkonné počítače, vlastně nemusíte být ani žádný počítačový expert. Bitcoin si totiž můžete pořídit dokonce i přes vaši banku. Třeba Partners banka umožňuje nákup Bitcoinu přímo v mobilní aplikaci, bez nějakých dalších registrací a složitého nastavování. A navíc teď máte jednu zajímavou akci, když si u Partners banky založíte účet a zadáte kód BTC500, tak rovnou dostanete 500 korun na vyzkoušení nákupu Bitcoinu. Jo? Takže jestli vás vlastně někdy zajímalo, jaký je to vlastnit alespoň jeden malinkatý kousíček Bitcoinu, tak si to můžete vyzkoušet. Stačí v aplikaci Partners banky použít kód BTC500. Tak možná, že je to dost inspirativní a už na to klikáte.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Hit Radio.

0: Takhle se pumpuje na Hit Rádiu. Hezkou sobotu. I když pravda trošku takovou smutnou, na mnoha místech po republice i deštivou. Nicméně to neznamená, že bychom nepřipravovali sobotní oběd a že bychom vám k tomu nezahráli nějakou tu vaší. Už za chvíli si dáme písničky k obědu po 11. hodině. Diktovat samozřejmě budete jenom vy. Za chvíli taky čerstvé zprávy, přesně v 11.
1: Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
4: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
3: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost EPET. Lidé podle něj doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí hned 63% z nich. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zanedbávaná je prevence také u plynu. Pravidelné revize plynových kotlů dělá jen 34% domácností. Tisíce mladých lidí v Česku pracuje na černo, bez školení i základní ochrany. Nová studie ukazuje, že stát nedokáže kontrolovat zprostředkovatelské řetězce a děti přijímají nelegální podmínky jako standard. Inspekce práce sice ročně provede přes 20 tisíc kontrol, i tak to ale nestačí. A pojďme také na hokej. Lukáš Dostál musel být ve střehu před každým pokusem soupeře. Nebylo jich totiž mnoho. Český brankář pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL. Ve zbývajících třech zápasech pátečního programu zasáhl do hry z českých hokejistů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New Yorkem Rangers ve Washingtonu 1-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Návrat do středověku můžete zažít dnes v archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Od 10 hodin čeká návštěvníky bohatý řemeslný a historický program k Mezinárodnímu dni archeologie, například dobová hudba, workshopy a ukázky práce hrnčíře, lazebníka, tiskaře, skláře a dalších. Ochutnáte taky středověkou kuchyni.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: No jo, tak většinou zataženo deštivo, takhle nám to vyšlo na dnešní sobotu, nejvyšší teploty od 10 do 15 stupňů, jenom na jih Moravy moc zdravíme, tam budete mít nejvíc z celé republiky až 17 stupňů a k tomu mírný jihozápadní vítr. No teď už jsou 2 minuty po 11. Vy diktujete, co budeme hrát na 777-937-777. Jsou tady hity k sobotnímu obědu a klidně k té písni připište i co hodláte dneska vařit, jo? Inspirujme se navzájem.

Hiraj a volám. I tohle píseň je přesně podle vás. Tomáš si o ní zapsal, protože dneska prý chce dělat k obědu buchtičky se šodo, tak to jsem dlouho neměl teda. Dobrou chuť, nejenom Tomášovi, ale vám všem, kteří jste právě teď na lince a posloucháte Hit Radio. Přejeme příjemnou sobotu. Mimochodem, Tomáš je náš kulturní redaktor, tak víme, že ve Valašském Meziříčí bude akce Rej meziříckých strašidel, a to 3. listopadu, a potom tam bude i lampionový průvod městem strašidelnou stezkou anebo strašidelná show, kdybyste se chtěli jít podívat. No a další přání a taky tipy na to, co dneska připravujete k obědu, posíláte na 777 937 777. Máme tady zprávu, venku prší, tak jsem si všude zapálila svíčky a pustila se vás na plný pecky a jedete bomby. K obědu bude frankfurtská polévka, domácí pizza a ke kávičce potom odpoledne piškot, tvaroh, broskev a rosol na vrch. Výborně. Stáňo, moc zdravíme, a protože ten výběr písničky byl na nás, tak já to spojím ještě s jedním přáním. Ahoj, já bych ráda zaspomínala na písničku, kterou jsem dlouho neslyšela a tak nějak patří k mýmu mládí. Vamos a bailar, a pokud se nepletu, interpret byl něco jako Paula. Tak ano, Paula and Chiara a Vamos a bailar. Markétko, máš to připravené právě teď u nás na Hit Radio? No a vy všichni, podělte se se mnou. Vysílejte se mnou mezi 11. a 12., když připravujete sobotní oběd, cože děláte, co kuchtíte, co budete jíst, a k tomu si nechte zahrát i příjemnou písničku. Hit Radio s vámi.

0: without you.
1: Sobota dopoledne a taky vaše hit rádio, tohle byl Luis Capaldi. A pozor, posíláte mi doslova celý meníčka. Já moc zdravím do Hlinska, protože Zuzka s klukama napsala krásnou zprávu. Dneska dokonce celý menu. Bramboračka čerstvý houby, super. Kuře na paprice s knedlíkem, miluju. A zapečená kýta s houbama a bramborovou kaší jako dezertíček prý pečený tvarok s ovocem. A co se tak asi dá všechno dělat v sobotu dopoledne, kromě toho, že vaříte? Tak povlíkají se peřiny, umývají se okna a kluci si uklízí svoje pokoje a zdárně mi pomáhají, což si myslím, že je moc hezký. Tak zdravíme Zuzku. Za pár minut budeme hrát taky pro jednu Slovenku. Ano, dnes jsem dětem dělal palačinky a potom karbanátky se šťouchačkama. No a protože mám Slovenku, tak mi řekla, že jsem její chrobáčik. Tak já bych chtěl pro ní zahrát, prosím vás, Berušku, jinak jsme už 30 let spolu a je to fakt super. Petr, Dáša z Plzně, tak moc zdravíme. Jasný, co budeme hrát už za chvíli, tak vy poslouchejte. Jo, to už je jaký pravěk trošku. Ale tak pamatujeme T-Boy Saberuška, která pofrčí nejenom do Plzně, ale taky pro vás, co jste všichni napříjmu, jo? Kdybyste chtěli nějakou písničku k obědu, dejte vědět 777-937-777.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník svět.

slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio dneska v sobotu dopoledne, tak já jsem douklízela a nechce se mi dělat už vůbec a vůbec nic. A vařím česnekovou polévku a dám si nudle s mákem. Taky takové zprávy chodí sem k nám. Napsala posluchačka Katka a chtěla by právě Tonesen I a Dance Monkey, což jsme právě teď zahráli. No a vy máte stále příležitost až do pravého poledne ovlivňovat, co hrajeme, a to na 777-937-777, když tomu ještě přihodíte, co dneska připravujete na oběd, bude to ideální inspirace pro nás, pro všechny, kteří posloucháme. Ahoj Nej Rádiu, dneska jsem k obědu připravil knedlozelo vepřo, nebo dneska bude k obědu knedlozelo vepřo, knedlíček houskovej i bramborovej, jinak zdravíme všechny, Dušan a Iva, tak gratulujeme, to je skvělá kombinace, jedna z mých nejoblíbenějších. No a pak je tady přání z konkrétní písní, protože Marek nám napsal, že dneska obědovat nebude, což je teda velká škoda v sobotu, ale že bych chtěl slyšet od nás tu novou Miley Cyrus. Let's go. Tak jo. Tohle je totiž úplně z brusu nová písnička od Miley Cyrus, mimochodem, která vlastně uvádí i její novou desku, Base Pursuits. A za pár minut třeba taky kabáti. Tohle je Hit Radio a sobotní dopoledne přesně podle vás.

0: minutů přesně u nás na Hitrádiu a to no nějakých 20 minut, než nám odbije pravé poledne. My vám hrajeme přesně tak, jak vy si diktujete a ještě k tomu mi píšete, jaký jídlo chystáte na dnešní sobotní oběd. Mimochodem za pár minut budeme hrát East 17 a Let It Rain, což se k tomu dnešnímu počasí teda hodně hodí. Ahoj všem posluchačům i do rádia, u nás dušená tarhoňa a kuře na paprice. Jinak jsme na chalupě a venku ošklivo a potěšila by nás právě tahle ta písnička o Eliška z Ústí nad Labem. Tak moc zdravíme, ano, East 17 si dáme už za chvíli. No a předtím ještě jedno další přání, tentokrát namluvená hlasovka.
1: Dobrý den, já jsem 11 let a Emma a přála bych si písničku od Eminema Mockingbird. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you, straighten up little soldier, stiffen up that upper lip.

0: hudební podzim z Hitrádie. Zlepší si náladu.
1: As we walk through the corridor of creation, we see lands divide.

0: Jak příznačné pro tu dnešní sobotu 10. října, let it rain, no tak pršet bude, no, po většinu toho dnešního sobotního dne. Tak moc jsme se těšili na víkend, až nám proprší, ale zítra už by to mělo být v pořádku. E17, přesně podle vás, hity k obědu, které pokračují, no a máme před sebou úplně ty poslední. Co se nám ještě vejde do téhle hodiny? Zdravím moc Žďár Zdeněk z Broumova. Dneska k obědu připravuju králíčí vývar, játrové knedlíčky, a hlavní chod knedlo zelo vepřozelí, samozřejmě poslouchám vaše rádio, gratuluju, to je vynikající oběd, typicky sobotní, to se mi líbí. A Mírovi budeme hrát, protože ten prosí o zakázaný uvolnění, jedeme s mamkou Babi pro dárek. Zdraví Míra, dáme si už za pár minut taky Michala Hrůzu a zakázané uvolnění. Dost možná, doufám, že jsme vás dobře inspirovali k dnešnímu obědu, takže jestli jste ještě neměli plán, možná, že teď už víte, co budete vařit. My za pár minut dáme Michala Hrůzu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hit Radio.

0: Sobotní pravé poledne už za pár minutek tady u nás na Hit Radius. No jo, a dáme Imagine Dragons a nebo Leony, a to už za pár minutek, a chystá se taky další zpravodajství, čerstvé zprávy za minutku a půl.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos je to po 15. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Následně komise začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Lidé berou stále více léků. Důvodem je stárnutí populace, dřívější nástup chronických nemocí i větší dostupnost léčiv na trhu. Jejich nevhodná kombinace ale může způsobit komplikace. V průměru na každého Čecha připadají 2 léky denně, na seniory až 9. Pohlídat si souběh léčiv pomáhá i mobilní aplikace českých vývojářů Molekula. V její databázi jsou nahrané všechny v tuzemsku dostupné léky a při zadání medikamentů zkontroluje, zda spolu nemají škodlivé interakci. A pojďme také na sport. Hned 4 zápasy pokračuje po reprezentační přestávce dnešní program nejvyšší české fotbalové soutěže. Už včera hrála Slavia, která vyhrála 1-0 ve Zlíně. Dnes od 15 hodin se hrají zápasy Hradec Králové Artis Brno, Viktoria Plzeň Mladá Boleslav a Zbrojovka Brno Jablonec. Od 18 hodin se potom do míče kopne i ve Vršovicích, kde Bohemka vyzve Baník Ostrava. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Na dnešek připravil zámek Duchcov večerní hrané prohlídky, které přesunou návštěvníky do roku 1901, kdy zdejší hrabě odjíždí na cestu do Indie. Prohlídky vycházejí každých 20 minut, je to od 17 hodin až do 20:40 a jsou vhodné od 12 let.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: No, dneska nám bude pršet po většinu dne, až k večeru mají ustávat srážky, maximální teploty se budou pohybovat někde okolo 15 stupňů. A jestli si říkáte, že zítra to bude lepší, no, co se týká teplot, to určitě ne. 10 až 15 stupňů na jižní Moravě okolo 18, to je tak jediný výstřelek, ale jinak i zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Pravda, už by nemělo tolik pršet. No a popolední s vámi stále Kuba Urban, Hit Radio, no a v tuhle chvíli taky Imagine Dragons, anebo za pár minut i Leony.

Tak tohle byla Leony u nás na Hit Radio. A přátelé, představte si, já už jsem o tom dneska mluvil, Taylor Swift má zase zaděláno na další rekordy. Tahle holka sbírá jednu hudební cenu za druhou a tak to vypadá, že doma už bude brzo potřebovat nejenom další poličky, možná i místnost. Na konci září totiž bodovala na MTV Music Awards, kde získala cenu za videoklip roku, no a to právě k písničce The Fate of Ophelia. Když to vezmeme historicky, Taylor má mimochodem už 33 cen MTV, což je historický rekord. No a teď přišla další šance na rozšíření její sbírky. Byly totiž oznámeny nominace na Kids Choice Awards, o kterých rozhodují především mladí fanoušci, děti. No a Taylor Swift si představte vede se 6 nominacemi. Hned za ní jsou třeba Ariana Grande anebo Sabrina Carpenter, obě mají 5 nominací. A Taylor se Sabrinou si to pojistili ještě tím, že jsou dokonce nominované za společnou píseň. Ceny se budou rozdávat 14. listopadu, no a moderovat je bude Alex Warren, kterého velmi dobře znáte díky hitu Ordinary. A když už jsme nakousli Taylor a taky Sabrinu, tak bychom si měli obě dvě dát, co? Tady je jedno espresso, ideální čas na kávičku, přátelé. 10 minut po 12. Sabrina Carpenter, Hit Radio. Please.

0: Blood Runnin'. Tak tohle byl Ray Dalton. A tohle je vaše Hit Radio. Přátelé, doufám, že máte skvělou sobotu i popolední. Já mám pro vás samozřejmě další velké hity. Je to jenom pár minut zpátky, co jsme vybírali playlist přesně podle vás, tak jak jste chtěli. No a hodněkrát jste si přáli Evu Farnou. Neříkej, co má se stát. No a to je jasný, to si dáme už za chvíli. Stejně tak jako třeba Purple Disco Machine.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
7: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
6: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle už je prostě klasika. Michael Jackson, který dohrává v 12:30 odpoledne u nás na Hit Radio. A dneska máme 10. října. Jo? Když k tomu přičtete 7 dní, tak se ocitneme v tom následujícím víkendu, to bude 17. října. Já mám pro vás v souvislosti s tím, že teď dohrála klasika od Michaela Jacksona, já mám pro vás jedno takové malé tajemství, které se jako nebojím teď použít.
1: Retro víkend.
0: A my se na to moc těšíme, protože už příští týden pro vás máme další retro víkend. Pátek, sobota, neděle budeme hrát jenom ty největší hity z 90. let a bude to fakt skvělý. Takže na to se rozhodně můžete těšit a už teď se můžete naladit třeba tím, že budete poslouchat naše dubové Hit Radio 90. Naladíte třeba v aplikaci Radia.cz. Tady je Dermot Kennedy a Kiss Me, Hit Radio.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Work, work. Já vám nepřeju, abyste dneska v sobotu 10. října pracovali. To teda ani trošku, ale předpokládám, že přece jenom někdo nás poslouchá určitě v práci. Tak ať vám to utíká, zase vás to nemusí úplně mrzet. To dnešní, nebo vůbec celkový tohle víkendový počasí se jakoby úplně nepovedlo. Hit Radio s vámi, váš víkendový parťák je v sobotu. No a samozřejmě mám pro vás další muziku a další velké hity. To se všechno dozvíte už za pár minut. Jestli dobře počítám, tak máte hodinu a k tomu ještě 19 minutek na to, abyste šli k urně, abyste tam hodili nějaký ten hlas, protože stále ještě probíhají volby, takový ty do těch zastupitelstev a tak dál, takže rozhodujete o tom, kdo vlastně bude velet vaší obci či městu, ve kterém bydlíte. Tak na to nezapomeňte, zabírá se nám to ve 2 hodiny, od nás se samozřejmě všechny důležité informace dozvíte i po 2. hodině, když už budou volební místnosti uzavřeny. No a co se týká těch velkých hitů? Miles Smith připraven a uslyšíte ho za chvíli, stejně tak třeba Sigalu, a to všechno až do 13. Kuba Urban se loučí a budu se těšit zase někdy tady u nás na Hitku.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.

0: Bude jedna hodina, pojďme se podívat na to, jak to teď aktuálně jezdí na silnicích. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Víkendový provoz je na silnicích. Cesta po 13 z Jirkova do Ústí, pohoda bez komplikací. I přes Bílinu, osobně jsem to vyzkoušel, ale neplatí to všude. Pozor, na Litoměřicku, na výjezdu z Hrdlu, na Terezín se srazila dvě osobní auta a další nehodu máme v Chomutově v ulici Vítězslava Nezvala. I tady jsou dvě auta v sobě, tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
5: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Do konce voleb zbývá už jen hodina. Volební místnosti se dnes ve 2 odpoledne uzavřou. Češi rozhodují o složení obecních zastupitelstev a ve 27 obvodech také o nových senátorech. K obecním volbám v pátek přišla nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před 4 lety. Češi propadli jachtingu. Každoročně vyrážejí na moře desítky tisíc Čechů a více než 11 tisíc lidí už u nás vlastní námořnický kapitánský průkaz. Nejoblíbenější destinací zůstává Chorvatsko, následují Řecko a Itálie. Pronájem jachty vyjde na desítky až stovky tisíc korun. Při ruském útoku na ukrajinské Záporoží zahynulo nejméně 12 lidí, včetně 3 dětí. Rusko na obytné domy svrhlo 5 řízených leteckých pum. Prezident Zelenský útok ironicky označil za ruské poděkování Donaldu Trumpovi za zrušení sankcí na vývoz ruské ropy. Tenistka Nikola Bartuňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2-6 a 2-6. O životní výsledek usilovala 20-letá Češka hodinu a 14 minut.
0: Na severu Čech a nejenom tady, podzim udeřil naplno, i dneska převážně zataženo s občasným deštěm, ale pozor, místy večer může být i polojasno až skoro jasno, teploty 12 až 15 stupňů Celsia a neděle bude oblačná až polojasná, místy přehánky a teploty 11 až 14 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Nord Music.
0: Krásný odpoledne v sobotu 10. října, je 10. 10. přeje Dan Rakacký. Tak pojďme do toho, mám pro vás spoustu informací, taky si uděláme rekápko toho, co se dělo přes celý pracovní týden a samozřejmě pro vás mám ty největší hity, aby vám ta sobota pěkně utíkala v tom nehezkém počasí. Jako první je tady právě teď David Guetta, tedy Swims a Toads and I. Krásné odpoledne.

Hotel California a Victoria, kdy si dávno Eagles právě teď na Hitrádu Nord Music. Krásný dopoledne všem, co je dan. A máme tady sobotu. Já jsem o víkendu, teď se musím přiznat, dlouho nevysílal. Já jsem si dělal přípravu na dnešní den a jsem zjistil, že naposledy jsem o víkendu vysílal 13. prosince 2025. Od té doby už vůbec. Pak už jenom dopoledne, nebo odpoledne, ale spíš dopoledne s Lucí Šlégr v rámci naší dopolední show LSD, tak snad tady o víkendu teď nic nepokazím, no ale protože jsem jedna polovina dopolední show LSD, tak si určitě dáme vzpomínky na to, co se nám tento týden s Lucí povedlo. Mám tady pro vás přehlídku těch nejpovedenějších vstupů. Navíc taky, protože dneska v sobotu startuje další ročník taneční soutěže Stardance, tak vám připomenu to, že ve středu tady u nás byl host dvounásobný vítěz této soutěže tanečník Honza Onder, tak i na toho dojde. Taky připomenu Marka Ztraceného, ten zase byl u nás ráno ve snídaní šampionů, kdy představil koncepci svých nových koncertů, v podstatě říkal, že vás pozve k sobě domů, taky o tom bude řeč a to všechno stihneme do 6 hodin, který tady takhle společně doufám, že strávíme. Ale samozřejmě mám pro vás i kopu hitů, protože bez nich by to nebylo ono. A ten další, který tady je, tak ten nás veme dole 90. Když jsem ještě v té době hrával diskotéky, tak jakmile tohle to začal hrát, tak celý taneční parket byl v tu ránu plnej. Je tady Gigi D'Agostino, La Passion, Hitrádio Nord Music.

0: Tohle byly Coldplay, který trošku rozjasnili to zamračený odpoledne na severu Čech. Mraky, sem tam, déšť a jejich peckavý praise. Posloucháte Hit Radio Nord Music a za necelou hodinku, to už víte, bude konec voleb, který probíhají v České republice do zastupitelstv obcí a senátu parlamentu. Možná jako já jste byli včera, já byl konkrétně večer, tak jsem to odvolil, mám to za sebou. Možná se ještě nebyli a chystáte se, tak máte necelou hodinku, ve 14.00 se uzavírají volební místnosti a pokud jste ještě nebyli a chcete, protože nemusíte samozřejmě, není to povinný, je to na každém z vás, nikoho nikdo nenutí, ale pokud chcete a chcete se podílet na tom, tak máte ještě necelou hodinku, tak si pospěšte, ať to stihnete a k tomu na cestu bude hrát Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Energie, proto ospalý odpoledne na Hit Radio Nord Music.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Dobrý den, já mám akutní problém, pane doktore.
6: Povídejte.
5: Řekli mi, že na auto budu čekat půl roku a já už toho mám tik v oku.
6: Sestro, máme tu další čekavku. To je teď epidemie. Napíšu vám recept. Okim skladové vozy Škoda i hned k odběru. Přijdete a odjedete.
5: A vedlejší účinky?
6: Jen atraktivní bonusy na skladové vozy.
7: Okim. Ústí nad Labem, Lovosice a Loumy. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.okim.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: s vámi Hitrádu Nord Music, díky, že posloucháte. Tohle byla vzpomínka na partu Mandraže a pořád se říkalo, daj se dohromady znova, nedaj se dohromady, daj. Byla naděje, ale vypadá to, že asi definitivně je po naději, protože to celý zhaslo a budou asi už jenom vzpomínky. Motýly za námi a Dan před vámi. Na internetu se objevila zpráva, kterou jste možná zaregistrovali, že se blíží další konec světa. Má to být v listopadu. No a samozřejmě jsme se tomu věnovali i tady v dopolední show s Lucí Šlegr v LSD a bylo to ve středu, tak si poslechněte, co jsme vymysleli. S vámi Hitrádio Nord Music, dopolední show LSD, Luka Šlegr, Dan Rakacký a jste s námi kdekoliv, všem přejeme krásnou středu.
1: A začneme při středě tak hezky pozitivně, přátelé. Takový pozitivní, to je skvělý.
0: Tak nás...
1: Ničeho se nebojte.
0: Nebojte se, nic se vám nestane.
1: Nic se vám nestane. Přátelé, je to tady.
0: Tak já jsem musel udělat atmosféru, víš, protože
1: ano.
0: O čem se budeme mluvit, to je vážná věc.
1: Je to vážná věc, protože se blíží údajný den zkázy celého lidstva.
0: Konec světa.
1: Celého světa. Ono totiž před více než 60 lety vznikl výpočet, který určil přesný datum údajného konce světa. Ten datum je 13. listopadu.

0: Další výborný spojení, Maroon 5, taky k tomu Christina Aguilera, Move Like Jagger za chvíli, Rihanna, Shebuzi nebo Aerosmith, to všechno tady u nás na Hit Radio North Music. A pojďme si říct upřímně, venku teda počasí nic moc a bude tak bohužel celý víkend. Prostě podzim je tady na plný pecky a můžete možná dát tip i ostatním, co mají dělat, protože třeba někdo z vás neví. Pokud se podíváte na náš Instagram do storíček, tak tam máte anketu si chraví víkend, jaký je váš plán. A buď to může být deka a seriál, vařím něco dobrého, kavárna nebo hospoda, nebo jdu ven i tak. Dejte nám vědět, jak tam jste, jak prožíváte tento si chraví víkend. A nebo můžete jen tak sedět a poslouchat Hit Radio North Music. Díky za to.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyň, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
7: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Tohle je rok 2007, sakra, toto letí, Rihanna, Umbrella. Taková zajímavost, kterou možná víte, možná ne, že tahle písnička byla původně napsaná pro Britney Spears, ale v té době Britney řekla, tohle nechci, tahle písnička není pro mě dost dobrá. A nakonec si dostala Rihanna a obrovský hit na světě. Posloucháte Hit Radio Nord Music, za malou chvíli budou 2 hodiny, to znamená, že se chystají zprávy a dorazí s nimi Vladan a ve zprávách se bude zabývat tím, zdali letošní volby proběhly pořádku, jestli se něco nestalo, tak se na to počkejte a ještě sráme ty největší hity Edward Maya, anebo teď kamarád Be Mine.

0: Jsou tady 2 hodiny, posloucháte Hitrádio North Music, Edward Maja, Bika Gigulina, Stereo Love a teď pojďme na silnice. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, silnice 1/15. U Třebíblic máme dopravní nehodu, tak opatrně. A další dopravní nehoda je na Chomutovsku v Údlicích, ulici Jirkovská, taky tudy opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Po reprezentační pauze je tu opět liga.
2: FK Teplice versus SK Sigma Olomouc.
1: V neděli 11. října od 15 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná ve 13 hodin fanzóna na ochozu stadionu pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hitrádio North Music.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku se uzavřely volební místnosti a skončily komunální volby a první kolo senátních voleb v 27 obvodech. V pátek se volební účast nejčastěji pohybovala mezi 20% a 35%. Celková účast zatím není známá. Hned po uzavření místností začíná sčítání hlasů. Možným kupčením z hlasy se zabývají policisté v Českém Těšíně na Karvinsku. Podle oznámení měl někdo nabízet lidem bez domova 500 korun za hlas v komunálních volbách. Policisté už vyslechli řadu lidí, podezření se ale zatím nepotvrdilo. Zabývají se také možným ovlivňováním voličů slibem alkoholu zdarma. Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty, která má snížit ceny paliv. USA kvůli tomu uvolnili část protiruských sankcí. Ukrajina krok kritizuje, protože může Moskvě přinést další peníze na financování války. Fotbalová šance liga dnes pokračuje 4 zápasy 10. kola. Od 3 hodin odpoledne přivítá Plzeň Mladou Boleslav. Zbrojovka Brno vyzve Jablonec a Hradec Králové se utká s Artisem Brno. Sobotní program pak od 6 hodin uzavře souboj pražských Bohemians s Baníkem Ostrava.
0: A pojďme se také podívat na počasí. Je tady podzim. S tím už si to uděláme. Dneska ještě převážně zataženo s občasným deštěm. Večer se může místy vyjasnit, ale teploty budou stále takové, jaké jsou, 12 až 15 stupňů Celsia. Zítra v neděli má být oblačno až polojasno, místy přehánky a teploty mezi 11 až 14.
6: Hit Radio North Music.
0: Krásný odpoledne přejedan a už za malou chviličku prozradím, jak se díky Hit Radio North Music můžete nadlábnout zdarma. Vydržte, teď už Michael Schulte.

Máme dobrý kapely. Tohle byla jedna z nich, opět Radeček, i tak to za to stojí. S vámi Hit Radio Nerd Music, Dan přeje krásnou sobotu, krásný sobotní odpoledne, 2 hodiny a 10 minut a už jsem o tom mluvil, díky Hit Radio Nerd Music se můžete nadlábnout zadarmo. Máme tady pro vás poukázky v hodnotě 1000 korun, to jsou vouchery do Michael's Bistra, pojďme si Michael's Bistro představit. Tak dbají na tom, že mají zdravou stravu. Taco, strhané hovězí, burrito a sází prostě na kvalitu potravin. Je to takový zdravý bistro. A my každý týden v pondělí a v pátek dopolední show LSD pro vás máme právě ten voucher za 1000 korun a vaším úkolem je hádat tajný oběd. My dopoledne dáváme indicie, jsou celkem 3 a vy hádáte, o jaké jídlo se jedná a když se vám to povede, tak jeden z vás potom může vyhrát právě voucher v hodnotě 1000 korun do Michael's Bistra. Ten nejbližší oběd zdarma vás čeká toto pondělí od 9 hodin v LSD, tak jestli si na to brousíte zuby nebo se vám už teď zbíhají sliny, tak doporučuju, abyste poslouchali, a nebo potom v pátek. A jedeme takhle až po celý říjen. Jenom ještě doplním, že Michael's Bistro má své pobočky v Ústí nad Labem, v Teplicích, Bílině a dokonce října taky na jezero Most, tak jestli se vydáte procházkou na jezero Most, tak i tam můžete ochutnat, jaký specialitky a zdraví věci mají v Michael's Bistro. Ale ta message je jasná, pokud chcete voucher v hodnotě 1000 korun, tak už v pondělí od 9 hodin poslouchejte dopolední show LSD Lucka s Danem a budeme vám tam dávat indicie a vy budete hádat náš tajný oběd. Držím palce.

0: Gato and John, s vámi Hitrádio Nord Music, sobota 10. října a pojďme si říct upřímně, že to počasí venku není žádná hitparáda a právě proto minulou hodinu jsme tady řešili, co jako dělat a motivaci jste mohli najít a můžete stále najít na našem Instagramu Hitrádio podtržíto Nord Music, kde máte různé možnosti a zároveň můžete zahlasovat, jak to děláte vy a do studia na náš WhatsApp na 37 39 958 napsal posluchač Žolík svůj den, jo, a píše: ahoj, teď jsem vylezl z postele, dal sprchu, pojedu se najíst do Ústí do Globusu a pak zase zpátky do postele. Super sobota. Žolíku, ano, uznávám, i takhle se dá trávit sobota a může to být super.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
7: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
6: Na zkušenostech nezáleží. Vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátor do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec. Životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei. Vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny.

0: Taylor Swift. Na Hitrádu na Music za chvíli Calvin Harris, Alex Warren nebo taky Like It, křídla. S vámi Dan, přeju krásné sobotní dopoledne, i když krásné. S Hitrádu na Music asi ano, počasí venku, nic moc, je to fakt na to zalézt někam pod deku a nebo bejt v práci, nebo prostě zkrátka nic nedělat. A pojďme se teď podívat na to, co jsme tady řešili v dopolední show LSD tento týden, protože jsme narazili na téma, které je hodně zajímavé a je o tom, že některá povolání vztahům vyloženě nepřejí. Která to jsou? Tak to jsme rozebírali s Lucí Šlégr. Teď tady budeme mít také téma, která se týká milostného života a vztahů vlastně, že?
1: No máme tady žebříček rozvodovosti podle povolání.
0: Ano, protože povolání může mít vliv právě na vztahy.
1: Ano, a hlavně na rozvodovost. A my tady máme takovou top trojku profesí, kde je pravděpodobnost největšího krachu v manželství. Mm-hmm. Třetí místo, masér.
0: Tak jestli máte doma maséra, tak není to dobré,
1: já
0: protože...
1: Já bych taky asi nechtěl ale chodit s masérem do manžela, mít maséra.
0: Protože ty maséři samozřejmě mají pod rukama spoustu žen i chlapů a to jako láká.
1: A ty jako tak říct. Nenápadně zavadíš,
0: no.
1: Když každý to zná, kdo šel na masáž, tak jako nenápadně
0: víš,
1: ten
0: co
1: masér.
0: Se říká, příležitost dělá zloděje, tak, jo, tak takhle tak, to je, no. Tak, tak masér je třetí místo,
1: třetí
0: tak
1: místo.
0: Pojďme na dvojku.
1: Stříbrnou medaili mají telemarketéři, což jsem se pochopila. Když ty sedíš s tím sluchátkem a ty tam jako teda nabízíš nějaký nebo ten telemarketing děláš.
0: To je jasný, ale no. Oni umějí prostě ukecat. Oni ví, jak na to, jak to prodat, takže oni tě ukecají, vykecají ti díru do hlavy, ty pokud někoho chtějí zbalit a prostě...
1: A tak to je každý chlap telemarketér.
0: Ten vztah nevydrží, bohužel, takže telemarketér, no tak. A co je jednička? Jaký
1: no a samozřejmě
0: povolání?
1: První místo, klasika. Zdravotničtí pracovníci.
0: No,
1: tak to je sama 12 noční,
0: denní, jasně, 12, sestřička,
1: pane doktore, no.
0: Primář, tohle, tak tam...
1: Co potřebujete podržet, pane doktore? Sestři, podržte mi to, podržte mi tady.
0: Takže ve zdravotnictví je to nejlepší.
1: No to je prostě jasný, ve zdravotnictví. A já jsem jako vlastně ráda docela. Já jsem viděla celou tuto ten žebříček. A nikde tam nejsou sportovci.
0: To je pravda. A přitom i v tom sportu to taky tak jako občas jede, ne? Sportovec nějaký namakanej. Teď si vzpomínám, dneska něco psali v Blesku o Jágrovi.
1: Dneska,
0: bylo?
1: No dneska, a nejsou tam mimochodem ani pornoherci v této blesíce. Dneska pornoherečka Nicole Lauberová zaspomínala na erotomana Jaromíra Jágra v Humpejzu a normálně tam titulek jako blázen v posteli je nula.
0: Jako Jágr, jo?
1: No.
0: Že jako v posteli nula?
1: Ještě, že to nenapsala Švajgrovi. Tuhle ostudu, to bych nechtěla, tuhle ostudu. Jágr tak, je v posteli nula.
0: Tak ale to se ví, jako, to je jasná věc. A Jára se,
1: jak
0: tím,
1: se, to ví?
0: Jára se tím netají, jako. On ví. No kdyby byl divoch v posteli, tak si nená na dres číslo 68.

0: Krásně na pohodu to byl na hitrádu North Music Calvin Harris, How Deep Is Your Love. 3:15, teda sobotní odpoledne letí, i když je takový trošku pošmourný, protože máme pod mrakem a je tady podzim. No a aby to bylo veselější samozřejmě, tak o to se postará hitrádo North Music. Další legendární hit vás čeká už za chvilku, Bittersweet Symphony. Tak si počkejte už za chvilku, jsme hitrádo North Music.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Hit Radio North Music.
11: Zlepši si náladu.

0: Black Eyed Peas na Hitrádu Nord Music. Shut up. Bude 15 hodin. Pojďme se podívat na to, co se děje na silnici. A mám dobré zprávy, protože na silnicích panuje víkendový provoz a je to bez dopravních komplikací aktuálně. Pokud by se to ale změnilo, tak vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii.

0: dávej buži.
1: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Policie hodnotí letošní volby jako poklidné. Během hlasování sice policisté napříč Českem přijali několik oznámení o možném narušení voleb nebo veřejného pořádku. Žádný závažný incident ale nezaznamenali. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by byl celkový průběh voleb zásadně narušen. Volební účast se zhruba hodinu před uzavřením volebních místností pohybovala nejčastěji kolem 40% a proti dopoledním hodinám se zvýšila. Na řadě míst však byla vyšší, například v Brně nebo v některých obcích Pardubického kraje se blížila 50% a v Plzeňském kraji ji krajský úřad odhadl v rozmezí 50 až 60%. Neurážejte umělou inteligenci, varuje technologická společnost Anthropic. Nově zakazuje uživatelům dlouhodobě urážet nebo úmyslně stresovat její chatboty. Za porušení pravidel může hrozit zablokování účtu. Firma totiž připouští, že umělá inteligence by jednou mohla mít vlastní vědomí a schopnost trpět. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek může mít 6. medaili z mistrovství světa. Na šampionátu v Baku sice ve čtvrtfinále kategorie nad 100 kg prohrál s obhájcem titulu Tasojevem z Ruska, ale výhrou v opravách nad Nizozemcem Spiškersem se dostal do duelu o bronz.
6: Na severu Čech dnes převážně zataženo, sem tam s deštěm, večer se ale může místy i vyjasnit, teploty 12 až 15 stupňů Celsia, neděle bude oblačná polojasná, opět místy přehánky a teploty 11 až 14 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Nord Music.
6: A dneska startuje Stardance a už se objevila první komplikace, co se stalo, tak to vám řeknu za chviličku, buďte u toho, tady Anastasia, dám se krásně.

totální hit. Eva Farná, Miraj, vzpomenej si. A dneska jeden pro všechny milovníky tance. Protože dneska večer se rozjede už 14. řada taneční soutěže Stardance. A už se asi těšíte, že jo, na večer. A ještě to ani nezačalo a už je tady první komplikace, protože před startem soutěže odstupuje herečka Petra Nesvačelová. Ano, nebude tancovat, i přesto, že trénovala, těšila se, všechno měla připravený, tak nakonec musela odstoupit a může za to poranění nohy a to jí nedovolí soutěžit. Takže první zpráva ještě před začátkem Stardance, máme o jeden pár méně, nebude tancovat Petra Nesvačelová. Nicméně, dneska večer jí v přímém přenosu uvidíte, tak o ní úplně nepřijdete. Takhle, pojede to, bude se soutěžit, bude se tančit, jak tak to znáte. A finále celé soutěže je naplánováno na 12. prosince a tam se rozvíme, který pár bude ten nejlepší. Tuhle hodinu slibu se ještě Stardance budeme věnovat, protože my tady ve středu měli dvounásobného vítěze této soutěže Honzu Ondera. Tak i na to se podíváme, tak vydržte. Teď už další hity, David Guetta, anebo Head Away, What is Love? Hit

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na pozimní večery. Letní pocit s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: vámi Hitrádio Nord Music. Dám se krásný odpoledne a za námi David Guetta. A David Guetta už po několikáté se stal i letos nejlepším DJem planety a já si myslím, že velice zaslouženě. Už to tady ale padlo, mluvil jsem o tom, že dneska večer startuje další řada taneční soutěže Stardance a k tomu tanci patří samozřejmě i vztahy. A jak to je se vztahy mezi tanečníky, tak to už vám za chvíličku prozradí dvounásobný vítěz tahleté soutěže Honza Onder, tak si na to počkejte.
1: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Tohle byly hodiny, to asi ale víte, jejich souhvězdí, s vámi Hitrádio Nord Music, půl čtvrtý a dnes v sobotu 10. října je velký den, den D pro všechny milovníky tance, už jsem o tom mluvil. Dnes večer startuje 14. řada taneční soutěže Stardance a právě proto jsme tady ve středu. Naší dopolední show LSD, Lucie s Danem, měli toho nejpovolenějšího dvounásobného vítěze a tanečníka Honzu Ondera a mojí kolegyni Lucii Schläger zajímalo, jak je to se vztahy mezi tanečníky. A Honza odpověděl.
1: Mě to strašně zajímalo, jak ty tanečníci mají ty tanečnice, že jo? A teď začneš jako seriózně s nima, mít nějaký vztah jako pracovní, ale ona se tam vlní, jo? Teď je do půl, nebo jo, je no, polonaha, dej tam ty boky kroutí. No,
0: dotyky jsou tam,
1: že jo? Dotyky, já přesně vím,
2: já vím, na co se chcete zeptat. Ano, je to tak.
1: Je to tak, že jo?
2: Prostě samozřejmě spoustu párů jako tam tanečních, kdy spolu ty lidi nechodí, ale řekl bych, že 98% spolu prostě jsou, protože je to jednoduchý, jste si hrozně blízko, máte společný zájem, chodíte spolu na tréninky, slyšíte tu hudbu, vytváříte krásný pohyby, no tak je docela logický, že se do sebe ty lidi zamilujou. A já to tak z 98% měl.
1: Mě právě zajímalo, kolik tréninku by mi stačilo, aby jsme se zamilovali.
2: Jako někdy stačí těch tréninků docela málo. Ono konec konců v té Stardance třeba ty lidi, když spolu začnou trénovat, tak opravdu za 5-6 tréninků si tykají a dělají fóry a mají sexistický narážky, prostě to tancování hrozně rychle zbližuje, opravdu jste tělo na tělo, potíte se, jde vám o jednu věc, takže ty lidi se zbližují hrozně rychle, je to fakt strašně rychlý kolikrát.
0: Počkej, tak to znamená, že i ve Stardance se to děje, tohleto?
2: Jako myslím si, že i ve Stardance se to párkrát asi stalo. Asi.
1: Já jsem říkala mýmu muži, on měl tu nabídku, říkám, tam nepůjdeš, ti říkám. Já věděla, proč.
2: Ano, ale tak není to pravidlo, samozřejmě.
1: No, on mi to taky takhle vysvětlilo, přesně, to není pravidlo.
2: Tvůj muž je určitě věrný a seriózní a tomu by se to nikdy nestalo.
0: A já pouze doplním, že celý rozhovor s Honzou Onderem najdete na našich stránkách hitradio.nordmusic.cz v sekci podcasty, tak si to dejte, protože to stálo za to. But I just can't be with you like this anymore.

0: Jason Derulo na Hit Radio Nord Music. A Jason Derulo má rád, myslím si, že dokonce miluje Českou republiku, velice často se jezdí. Naposledy tady byl letos v březnu, kdy převedl svůj úžasný velký koncert, na kterém zazněla i tahle ta písnička. A i já jsem jednou osobně Jasona zažil a je to neskutečný showman. Takže pokud jste Jasona ještě neviděli, no, přemýšlejte, až sem přijde znova, zda na ten koncert nezajít. A do té doby, co budete přemýšlet, tak za malou chvíli dorazí Cyril a jeho Sublinin. Všem krásnou sobotu. Hit Radio Nord Music.
1: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: ale Farben a Fade In, Fade In, Fade In, Fade In. Za minutu 4 hodiny, za chvíli zprávy s Vladanem, ale ještě předtím pojďme podívat se na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, na trase z Teplic na Most za Kladruby máme nehodu dodávky, tak pozor, a taky na Litoměřicku, na výjezdu z Hoštky, na Vrutice máme nehodu, i tady si dejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. První obce už mají sečtené volební hlasy. Nejrychleji výsledky odevzala komise z Miskovic na Kutnohorsku. Následovaly Lovčovice na Třebíčsku a Hvožďany na Domažlicku. První výsledky zveřejnil Český statistický úřad už ve 14.30, tedy o minutu dříve než při minulých komunálních volbách. A jak by aktuálně dopadly sněmovní volby? Ty by podle říjnového volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News se zhruba 31% hlasů ovládlo hnutí ANO. Druhý STAN by získal 16,6%, třetí ODS 11,3%. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Pod 5% hranicí by naopak zůstali motoristé, TOP 09 i lidovci. Donald Trump si zase stěžuje, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident tvrdí, že ukončil 8 válek a zabránil Iránu získat jadernou zbraň. Ocenění právničky Navane Tempilajové označil za hanebné a trapné. Norsku navíc pohrozil, že Spojené státy na přehlédnutí Trumpových zásluh nezapomenou. Světová jednička Kateřina Siniaková si v Pekingu zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Chang Shuai a společně na okruhu WTA můžou vyhrát třetí letošní a celkově čtvrtý turnaj. Celý den bylo na severu Čech zamračeno a jak bylo slíbeno, tak na večer a později odpoledne slunce začíná vyhrávat nad mraky, alespoň teď v Ústí nad Labem místy svítí slunce, snaží se, zkouší to a teploty i tak jsou maximálně 12 až 15 stupňů Celsia. Jak to bude zítra? Oblačno, polojasno, místy přehánky a teploty mezi 11 až 14.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Móda a hvězdy už zítra. Charitativní akce, na kterou vás pozvu za chviličku, tak buďte u toho, protože život je krásný. Jsou tu Krištof. We'll be right back.

Pamatujete? Divoké kočky. Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, teď na Hit Radio Nord Music. Krásný odpoledne v sobotu 10. října, protože místo svítí sluníčko, je to o hodně krásnější, než to bylo zamračeno, přeje Dan. A pokud nemáte zítra co dělat a chtěli byste přispět na dobrou věc, tak mám tady pro vás pozvánku na akci, která se jmenuje Móda a hvězdy, proběhne divadle v Mostě a jedná se o charitativní módní přehlídku, kde uvidíte Veroniku Kašákovou, Lucii Váchovou Křížkovou, Lenku Tausigovou, Matyáše Hloška a taky moji milou kolegyni Lucii Šléger. Celé to bude moderovat další moje milá kolegyně, kterou dobře znáte, Lea Děndější, ta taky zaspívá a jelikož to je charitativní módní přehlídka, tak peníze z ní poputují Teplickému klokánku, Dětskému domu ve Vysoké Peci a taky nadačnímu fondu Veroniky Kašákové. Jedná se už 13. ročník, takže tahle akce je dlouhodobě úspěšná a vy máte možnost zítra tohle všechno vidět v Městské divadlo Most od 6 večer. No a report z toho, jaký to bylo samozřejmě, protože tam máme své zvědy, Lucie Šléger, tak se dozvíte v pondělí dopolední show LSD, která startuje v 9, tak buďte u toho.

0: nejlepšie si náladu.
1: Hit Radio North Music.

0: Jonas Blue, Jack and Jack, Rise na Hit Radio Nord Music, za chviličku Offenbach, Overdrive. A v 16.17 vám doporučuji podívat se taky na náš Instagram, najdete ho jednoduše Hit Radio podtržítko Nord Music, protože tam uvidíte hrdiny, dva školáky, kteří na jezeře Most zachránili ženu a dostali za to ocenění. Tak šup, podívejte se, jaký skvělý hrdiny máme na severu Čech. Hit Radio podtržítko Nord Music.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když vidíš první padající list.

0: s tebou. Sofia Mečmeč, to je český zpěvák, rapper, který objevil Ben Kristoval, a tuhle tu písničku by od něj čekal málo kdo, ale za mě teda jedna z hvězdou. Já myslím, že Jirka Schillinger by měl radost, že to takhle skvěle dopadlo. Tak to byla vzpomínka. S vámi Hit Radio Nord Music, dám přeje krásně dopoledne, úsí se nám strašně rozpršelo, tak pojďme dál se vrátit v tomto týdnu, kdy ještě bylo babí léto, a v naší dopolední show LSD jsme s Lucí Schläger probírali jednu obrovskou věc. No a milí přátelé, velká zpráva, přesně za týden se to stane, tady moje kolegyně, zrodila se hvězda, televizní teda, bude na TV obrazovce, ano, hlásat sportovní zprávy na Primě.
1: Sportovní, že? Televizní noviny.
0: Tak ty jsi televizní novinářka sportovní, takhle. Hlasatelka.
1: Sportěčka
0: vlastně. No a Lucie už postupuje kamerové zkoušky.
1: No takhle.
0: Vyprávíme o tom tady.
1: Byly jedny.
0: No tak.
1: To jsou největší frajeři na té televizi. No. Měla jsem jedny,
0: no.
1: A dneska mám druhé. Jako jo, takže a za týden mám být živě tam, tak bude to velká zábava.
0: Pojďme ale teď, aby posluchači měli představu, že vás to zajímá, že? Já si myslím, že jo. Zákulisí kamerový zkoušek, pojď na to.
1: Jako, jak myslíš, jako tam probíhá?
0: No, jako co tam je, jako co tě překvapilo, co tě zaskočilo, co ti naopak šlo, co ti nešlo?
1: Co jsem zmiňovala, zaskočilo mě, že nevidím na čtecí zařízení.
0: Dobře, tak. To je docela podstatná věc.
1: No, hele, já jsem jim říkala, vy jste mě nemohli oslovit před 10 lety. Viděla bych na to čtecí, mladší bych byla, do šatů bych se líp vešla, jo, rozumíš? Jo. Žádný problémy by se mnou nebyly. Takhle oni chudáci, rozumíš, já chci brýle, oni mi chtějí narvat čočky, jo? Protože já bych moderovala brýlích, oni si to nepřejou. Takže já se snažím tady nandávat si čočku, která mi nejde. Mm-hmm. Ano.
0: Další věc, co se ví a říká se, že televizní kamera přidává 6 nebo 8 kilo.
1: Tak 7.
0: 7. Seš tlustá na té televizi, budeš tlustá.
1: Podívej se na mě, jak vypadám. Můžu si představit plus 7 kilo.
0: Seš v pohodě.
1: A já říkám tomu šéf-reaktorovi, tomu nadřímu, říkám, prosím tě, já jsem úplně hotová, já budu vypadat tlustá na té obrazovce, že jo? Tak on chudák šel do režie a musel mi to nafotit, natočit, že to není tak katastrofální. Ale já myslím, tam nějaký filtry, takhle já na mě nevypadám, jak jsem tam vypadala. Nebo nepodezřívám je, protože docela to šlo teda, jo? Takže, no ale taky teď kvůli tomu nejím po 6. večer, že jo?
0: Jasně.
1: Takže já ještě hladová budu, nervózní z toho, rozumíš?
0: To je všechno rozumí. Nicméně vy to nevíte, ale mně se podařilo sehnat, milí přátelé, zvukový záznam z těch prvních kamerových zkoušek Lucie, a tady je.
2: A to ještě umím básničku. Já vám řeknu, jo? Jednoho dne v parku našel jsem tam Marku. Ležela tam mnoho dní, byla totiž východní.
1: To ty? Oni mě na základě tohohle vlastně přijali.
3: Hit Radio North Music.

0: Nádherný song. Já si vzpomínám v době ještě, když se na diskoškách hráli ploužáky. Tahle tapecka patřila mezi nejhranější. Vedvedved, Love is All Around, teď na Hitrádu Nord Music. Krásný odpoledne předan a to, že je sobota 10. října, víte všichni, ale možná jste ještě nezaznamenali, že dneska taky máme Světový den duševního zdraví a tento den slouží jako osvětová kampaň zaměřená na prevenci psychických potíží. A pokud jste v nepohodě trošku, nebo vám to nějak nejde, chtěli byste se duševně jako trošku vylepšit, tak k udržení dobré psychické pohody pomáhá pohyb, a to v jakékoliv podobě, a taky kvalitní spánek. Pak je taky dokázaný, že pomáhá i poslech Hitrádia Nord Music, a kdyby ani to nepomohlo, tak potom doporučuji dát si nějaký drink a to by mohlo zabrat. A nebo, jak jsem říkal, poslouchat nás, protože za chviličku dorazí David Stypka. A jeho pecka o lítání. Jsme Hitrádio Nord Music.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle to byly Train na Hitrádu Nord Music. 5 hodin, to znamená za chvilku zprávy s Vladanem, ale ještě předtím se pojďme podívat na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, stále máme problém na trase z Teplic na most za Kladruby, máme tam nehodu dodávky s přívěsem a jezdí se jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Dobrý den, já mám akutní problém, pane doktore.
2: Povídejte.
1: Řekli mi, že na auto budu čekat půl roku a já už toho mám tik v oku.
2: Sestro, máme tu další čekavku. To je teď epidemie. Napíšu vám recept. Okim skladové vozy Škoda i hned k odběru. Přijdete a odjedete.
1: A vedlejší účinky?
2: Jen atraktivní bonusy na skladové vozy.
3: Okim. Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.okim.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a rozhodli v prvním kole senátních voleb. Hlasování skončilo dnes ve 14 hodin. Aktuálně probíhá sčítání hlasů. Konečné výsledky by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do nedělního rána, tedy podobně jako před 4 lety. Češi propadli jachtingu. Každoročně vyrážejí na moře desítky tisíc Čechů a více než 11 tisíc lidí u nás už vlastní námořní kapitánský průkaz. Nejoblíbenější destinací zůstává Chorvatsko, následují Řecko a Itálie. Pronájem jachty může vyjít na desítky až stovky tisíc korun. Nejméně 15 lidí přišlo o život při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Záchranáři z trosek po 8 hodinách vyprostili živou ženu. V Kyjevě kvůli vypínání elektřiny zaviněného ruskými útoky na energetiku úřady přerušily na čas provoz metra. Potíže jsou i s dodávkami vody. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj v Šanghaji. Do třetího kola se poprvé na Masters probojoval i Dalibor Svrčina. Lehečka porazil Portugalce Nuna Borgese. Svrčina po úspěšné kvalifikaci vyřadil v hlavní soutěži už druhého favorita. Dnes Tomáse Martina Echeverryho z Argentiny. Na severu Čech dnes typicky podzimní počasí se to střídá. Zataženo, slunce, mraky, déšť a teploty 12 až 15 stupňů Celsia. Zítra v neděli čekáme oblačno až o polojasno, místy přehánky a teploty mezi 11 až 14.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Za malou chvíli Marek Stracený prozradí, jaké budou jeho nové koncerty, tak si počkejte, dám všem přeje krásný odpoledne.

0: Tohle je legenda. Skupina Lucie, její srdce na Hit Rádiu Nord Music a od jedné legendy jdeme za dalším českým interpretem, který je hodně populární, slavný a užívá si vrchol slávy, je to Marek Ztracený. Marek Ztracený, ten byl hostem na Hit Rádiu Nord Music ve středu v naší snídaní šampionů a tam prozradil novinku, série koncertů Marek Ztracený na Šumavě. Tyhle ty koncerty proběhnou v červnu a červenci, konkrétně to bude v červnu 19., 25., 26. a 27. a v červenci 3., 4. a 6. A Marek Ztracený taky prozradil, jaký ty koncerty budou.
1: Bude to úplně jiný. Bude to úplně něco, co se asi dá jinde zažít. Chystám to, že všichni půjdeme místo na velký tribuny a na stadion na louku s krásným výhledem a místo světel vykajících prostě bude slunce. Tu louku jsem hledal dlouho, mimochodem jsem to konzultoval samozřejmě i s městem Železná Ruda, ale hlavně i s HKO, protože jsem nechtěl, aby jsme nějakým způsobem, nedej bože, posedávali někde, kde jsou nějaký důležitý kytičky nebo tak.
0: Jasně.
1: Našli jsme ji a je to moc hezký a je to místo, kam chodím. Já ho to vlastně ještě nechci říct. Teď jsem to ale odhalil, ježišmarja. Ale já vám to řeknu vlastně až několik dní před tím koncertem, každopádně je to v Železné Rudě, aha, protože jsem se tam narodil, protože tam stále žiju a vlastně všechno, co souvisí mým životem, je tam. Takže vás zvu k sobě domů.
0: Předprodej lístků už proběhnul a hádejte, jak to dopadlo. No, ani ne za hodinu bylo vyprodáno, takže už je po všem a kdo to nestihnul, asi nepojede. A nebo leda, jak znám Marka Ztraceného, tak možná, že bude Marek Ztracený na Šumavě 2, Marek Ztracený na Šumavě 3, Marek Ztracený na Šumavě 4 a tak dále a tak dále. Uvidíme, s čím Marek přijde.

0: velká pohodovka na Hitrádu Nord Music, Lost Frequencies, Back to You. A za chvíli tady bude další velká pohodovka. Přijde a zaspívá vám Zlatá slavice Eva Farná. Neříkej, co má se stát. Tak si na to počkejte. Jsme Hitrádio Nord Music.
1: Z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Vy si užíváte Hit Radio North Music, díky, že posloucháte v sobotu 10. října a každou středu tady na Hit Radio North Music v dopolední show LSD míváme hosty. A jedním z těch hostů týhletý naší série byl i Matyáš Hložek, to znamená syn Standy Hložka, a ještě než dorazil sem k nám do studia, tak jsme tady s Lucí Šlégr řešili holky z naší školky Standy Hložka. S vámi Hit Radio North Music, taky dopolední show LSD, Lucie s Danem, a teď... A znovu je to tady.
1: A k tomu se musíme ještě vrátit, protože samozřejmě jsme zmiňovali, že pokračujeme naše středy, máme tady středeční hosty tento rok a v září přijde Matyáš Hložek, syn Standy Hloška.
0: Ano.
1: A já jsem řekla, že Matyáš byl v nějaké reality show Are You The One a neseznámil jsem s dívkou, takže asi je single, nevím prostě, jak to má s holkama. A ty jsi řekl, že jsi si jistý, že jeho tatínek Standa Hložek měl určitě víc dívek, než je naspíváno v téhle písni.
0: Ve svém životě, myslím, jako. Ano.
1: Ano.
0: Ano, ale nevíme, kolik těch holek
1: tam
0: je. A já to
1: právě vím.
0: Ty to víš?
1: A já to právě vím,
0: přátelé. Tak kolik je tam holek?
1: Představte si, že v téhleté písničce je 23 ženských jmen. Takže chceš říct, že Standa Hložek měl více jak 23 holek za svůj život?
0: Myslím si to, a tomu se říká body count, takzvaně. Znáš ten výraz jako body count? To si mladí říkají, jako to znamená, kolik jsi měla v životě partnerů. To je ten body count, počítáš to, 1, 2, 3, jako s kým jsi jako spala, takhle si to myslím.
1: A na to se ptal můj nejstarší syn mého muže.
0: No.
1: A on se na něj tak koukl a říká, pamatuj se, Robe, jednu věc. Gentleman never tell. Gentleman nikdy neříká.
0: To se neříká, přesně tak. A proto ani já ti to neprozradím. A mohl bych se pochlubit.

0: Tohle byla Sheryl Cole na Hit Rádiu Nord Music a protože se blíží 6. hodina, tak je čas se rozloučit. Krásnou sobotu, ten zbytek a krásnou neděli a zbytek toho víkendu vám přeje Dan Rakacký a těším se na vás už v pondělí od 9 dopoledne dopolední show LSD s mojí milou kolegyní Lucí Šlégr. Mějte se krásně, ahoj!
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
7: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
6: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 18 hodin, krátké zprávy s Vladanem Hýlem. Sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách pokračuje. V obecních volbách už komise sečetly více než polovinu okrsků. Volební účast přesahuje 49%. V senátních volbách je zatím sečteno přes 42% okrsků a účast překračuje 43%. Konečné výsledky by měly být známé během noci anebo v neděli ráno. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo více než 100 000 voličů. Objevily se údajně jen ojedinělé potíže, které se dařilo rychle řešit. Donald Trump čelí kritice kvůli dohodě s Putinem o dodávkách ruské nafty. Američtí demokraté i evropští politici zpochybňují krok, který může ekonomicky pomoci Rusku pokračovat ve válce na Ukrajině. Německo trvá na zachování sankcí, Polsko pochybuje o ruských zásobách a finský premiér označil Trumpův postup za zklamání. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji proměnlivou oblačnost, ráno se místy objeví mlhy, počítat musíme taky s občasnými přeháňkami. Později odpoledne a večer budou přeháňky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pole v Moravanech u Pardubic za 249 900 korun. Rodinný dům ve Slaném u Kladna za 4 249 000. Byt 2 plus 1 v Kryrech u Loun za 2 200 000. Rodinný dům ve Slatině na Plzeňsku za 1 300 000. A komerční objekt v Ostravě Vítkovicích za 28 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.

0: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
3: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
2: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
4: Hit Radio. Hit Radio. Keep not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Marie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zrazenie je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Melt Music 777-999-958. Hit Radio Melt Music.
1: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio North Music. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Vítej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Melt Music 777-999-958. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.